0: Český Krumlov.
1: No jo, Krumlov, tam jsou v sezóně pořádný ty harakiri. Harakiri. Dobrota, co? Arizona, Texas.
2: Každý si teď hledá svoji partu. S letní skupinovou jízdenkou se to vyplatí. České dráhy.
3: Arigato.